0: za to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora.
0: A srdce otvorené do korán. Láska, pravda a česť, aj keď sa to občas

0: každý víkend iba slovenské a české hity.
1: Na dlani jednu z tvých řas.

někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Cez víkend hráme iba slovenské a české pesničky.

0: Najkrajšie československé hity od rána až do večera, každý víkend v Rádiu Melody.
1: Protistresové

možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloupej špás, když si v noci vyšel ven.

0: všechna ta slova, všechny ty kroky.
1: Já si to pamätám celé ty roky.
0: Když se nám rozpadlo, v co člověk věří, a my jsme zůstali v samotě stát. Neuměl jsem ti říct,
1: že tě to bolí.

Norvečije disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

Norvegia Disco Hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.